Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Rádio Vysočina.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Alex Warren Ordinary. Ten vám naordinoval to, abyste dneska vstali pravou nohou a taky s dobrou náladou. Každopádně, moji milí, zásadní tip před víkendem. Víme tady s Fildou, jak upravit sklípkara na grilu. Dal bys jsi pavoučí nožičky?
1: Hlavně pavoučce nějak nevadějí, ale asi bych se ho nedal. I když mohli bych křupat, vej, docela, oni to asi normálně v Asii.
0: Jedl jsi někdy pavouk?
1: Ne, neskoušel jsem to, viděl jsem to na špejli, takhle jsem byl v Tajsku jednou, ale nedal jsem si.
0: No takhle, není třeba kazit si chuť pravého pavoučího těla umělými přísadami, jo? O tom žádná. Gurmáni totiž nabodnuté sklípany jen opékají nad mírným ohněm, aby je zbavili takových těch chloupků, že jo? To můžeš taky zkusit. Jsi chlupatý jako pizza.
1: Můžu to zkusit třeba s rukou, to je pravda.
0: No a když uslyšíte pískavý zvuk, který je způsoben vzduchem unikajícím z pavoučích kloubů, tak je svačina hotová. Připečené, říkejme tomu, masíčko z nožiček svou specifickou chutí mírně evokuje nesolená třešti játra údajně, no.
1: Hele, já ti nevím, já si zůstanu u krkovice a nějakýho toho hermelínu radši.
0: Že jo, nějaký stejček, nebo oplešťok, nebo jak se tomu říká, takový ten...
1: Oklešťok. Oplešťok taky by to mohlo být, přátelé. No, Maďarkan prostě neví, co je dobrý na grill.
0: Já nevím, tak třeba si někdo z našich posluchačů dá rád pavouka na grillu. A nebo nedobrovolně, že jo, tam ten pavouček spadne na to masíčko jako přísada. Ne, já bych to nesjedla ani na boha. Ani zadarmo, ani za milion, fakt.
1: No naštěstí toho sklípkana tady moc v Čechách jako neseženete, tak můžete být v klidu. Leda si odovíc dovolený, ale abyste neskončili ve vězení.
0: Každopádně, kamarádi, rozhodně, ale dneska ten grill si nachystejte, protože počasí bude nádherný. Nebude ani úplně takový to horko, ale bude to příjemný k tomu udělat si sobotní obídek pěkně na grillu a bez pavouků. Teď už Krištof, Lipo, Jednou jsem slíbil a taky Lady Gaga a Abrakadabra, dobré ráno.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk vše řeší víc než slova.

Lady Gaga kouzlí abrakadabra, tak my s Filipem pro vás máme velké překvapení, protože přátelé, kamarádi, dneska budeme velmi štědrý a uděláme si takové Vánoce, protože oni stejně za půl roku už budou, to už bude chodit čert a Mikuláš, když se fakt podíváš, je 6. června, tak červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec, no, za 6 měsíců tady je blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl
vás máme nejenom nezapomenutelný zážitek v rámci narozeninové rulety, ale máme taky hit, který se vyplatí. Takže přátelé, kamarádi, mrkněte na web hitradio.cz, co tam dneska pro vás všechno máme. Dneska to bude jeden velký hitradiový Mikuláš.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Jedna z bruselských zastupitelek pořádně pobavila a zároveň šokovala uživatele sociálních sítí. Na svém profilu totiž zveřejnila video, na kterém v plavkách a s plaveckými brýlemi simuluje plavecký styl kraul v obří pouliční louži. Tímto bizarním způsobem chtěla velmi ostře upozornit na katastrofální stav tamnějších silnic a dlouhodobou nečinnost radnice. Specializovaní potapěči v italských Benátkách mají za sebou další velký úklid tamních historických vodních tras a výsledek je šokující. Z kanálů vylovili tuny různého odpadu, mezi kterým nechyběly staré nefunkční pračky, pneumatiky nebo dokonce odhozené sexuální pomůcky. Místní úřady teď kvůli tomu plánují výrazně zpřísnit tresty za znečišťování. Už to tam neházej, Leo, z té loďky. Kuriozní a pro mnohé nepochopitelný moment zažili svatebčané během jednoho obřadu, kde emoce vykonaly své. Svědek ženicha totiž uprostřed slavnostní řeči náhle omdlel a skácel se k zemi. Přítomné hosty ale nejvíce šokoval samotný oddávající, který incident naprosto ignoroval a bez mrknutí oka pokračoval ve čtení manželského slibu. Asi chtěli domů už, no. Víš, jako svědek se skácí a teď prostě se řekne, jo, spadnul, dobrý, pokračujeme dál. Už se představit?
2: Ne.

0: Medusa, Good Boys, Becky Hill, Lose Control, s vámi taky Leona a Filip. Před námi Bruno Mars, Måneskin nebo Miley Cyrus a taky Lala, la, aby se vám dobře stávalo. Taky dobrou chuť, pokud právě snídáte, Filipe, proč se na mě směješ?
1: No, protože kdybych tě neznal a takhle bych jel v autě a poprvé jsem si pustil Hit Radio, bych si říkal, na čem jede ta moderátorka, to chci taky takhle po ránu.
0: Hele, já když se dobře vyspím, tak já mám prostě to kouzlo rozdávat tu dobrou energii a dobrou náladu. Říká mi to spousty lidí a já to prostě tak mám a já jsem se dneska fakt dobře vyspinkala.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. Znáš to, ne, z ty písničky?
0: Nežíš, ani to ne, prosím tě, vůbec, vypínám ti mikrofon, už jsem ho vypla. Takže přátelé, za chviličku tolik muziky a po 8 hodině se těšte. Cítím v kostech, že dáme někomu dáreček.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: mají vážně rády nakupování. Tak já nevím, holky, co je na tom pravdy. Dejte vědět, jestli rádi nakupujete na 777-937-777 a říkají opět jakýsi
1: vědci,
0: že každá druhá ho vyloženě miluje, ten nákup. Sami to přiznali dokonce ve velkém výzkumu. Tak já nevím, no, jasně. Je to vlastně hlavní místo pro zařizování hnízda, zkrášlování se před samečky a nakonec i zásobárna potravy. Jo, a taky se to dá použít jako prostor pro test vhodného partnera. Nikde tak nepoznáte mužskou povahu jako při celodenním nakupování v IKEA, ne? Co, Fildo? Máš nějakou takovou zkušenost?
2: Já mám rád IKEA náhodou. Nebo jako prostě nakupování takhle, a když tam je k tomu jako jídlo, tak mě to stačí.
0: Masové kuličky.
2: No, že já si tam třeba sednu, vyžívám si jídlo a Markéta si jde zatím nakupovat, tak to zvládám. Ale když mám chodit mezi regálama celý den, když nic nepotřebujem hlavně teda, tak to mě nebaví. Ale když vybavujem třeba novou domácnost, tak to mě baví.
0: Tak ty jsi takovej kutil tým, ale kdyby šlo o klasické nakupování, fakt jako oblečení, kdy ta drahá polovička ti řekne, hele lásko, tyhle šaty, tuhle kabelku a kup mi boty a tohle, tamto. To
2: my neděláme, takhle chodíme si zvlášť a máme klid, protože já si to rád zkusím víckrát, pořád dokola, nemůžu se rozmyslet, takže za mě je cíl chodit sám nakupovat oblečení. Nevím, jak to máš ty, kamarádky asi poraděj, ale chlapi choděj sami.
0: Já chodím taky strašně ráda sama a dokonce dělám i to, že hrozně ráda oblíkám svého chlapa. Že já prostě už ho mám jako v oku, že on nemusí nikam jít ani nakupovat, já prostě někdy něco vidím, vím přesně nějakou velikost, styl, vezmu, objednám šup a nevím, to je taková uchylka.
2: No dobře, no. Tak to já se oblíkám sám teda.
0: Tak?
2: No.
0: A tak jako on se taky oblíká, a mě to baví. Stejně tak u svého syna, nebo ale když chci něco na sebe a zkouším to jako online, tak ono to moc nejde, potom ty velikosti nesedějí, že jo?
2: Já jsem třeba zažil, že takhle kupovali vlastně kamarádům, přítelkyně v oblečení ve chvíli, kdy nebyli spokojení jako s jejím stylem, s jejich stylem oblíkání, taky vlastně jako předělali takhle. Ale to u tebe asi ten případ nebude, ty dokupuješ hezký kousky jenom.
0: Hele, třeba nám tady píše posluchačka Verča, dobré ráno, nerada nakupuju, když nemusím, nejdu do obchodu, místo chození po obchoďácích, jdu raději do lesa s pejskem, krásnou sobotu Verča. No? To je taky dobrý tip. Já ráda nakupuju, ale zase jako s mírou. Takže s mírou myslím jako...
2: Tak už víte, jak se ten její jmenuje.
0: Lede!
2: Míra.
0: Nevěnuje se. Jmenuje se jinak, ale...
2: Zdravíme, Mirku.
0: Ty jsi vůl, fakt.

0: čtvrt na devět je aktuální čas. Za chviličku Xindl X, Mirka Miškechová nebo Imagine Dragons, taky Mark Ember a samozřejmě ranní porce zpráv, takový ten update, který rozhodně potřebujete vědět pro start víkendu. Tak ať už stáváte nebo budete spinkat, ty mě zase rozesmíváš, Filipe, nedělej mi to. To se nedělá, já tady říkám něco našim posluchačům a ty mě strašně rozesmíváš.
1: Jo, a jak když mě nevidíš na ústa?
0: No.
1: To mi řekni teď.
0: Vidíš,
1: mi to naučíš prostě.
0: Každopádně, kamarádi, prostě skvělá muzika, za moment jsme zpátky, buďte s námi.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Neobvyklý rekord, který přilákal obrovskou pozornost veřejnosti. Na jednom místě se tam totiž sešlo více než 1000 lidí kompletně oblečených jako legendární filmová ikona Marilyn Monroe. Žen převlečených jako Marilyn bylo nakonec přesně 1037. Obyvatelé amerického města Phoenix zažili situaci jako z akčního hollywoodského filmu. Pilotovi historického hydroplánu totiž přímo nad obydlenou oblastí nečekaně vypověděl službu motor. Zkušený letec nespanikařil, dokázal stroje bravurně vymanévrovat mezi domy a naprosto bezpečně přistál na široké městské ulici. No a v Anglii se uskutečnil další ročník tradičního a extrémně nebezpečného závodu v chytání obřího bochníku síra z prudkého kopce, to by ti šlo, Leonko. Letošní celková vítězka ženské kategorie diváky i novináře šokovala svým stylem. Kopec totiž podle svých slov vůbec nesebíhala, ale dolů a možná pak i domů se záměrně svalila a odkutálela jako schovaný pásovec.

0: Hope We're Ready. S vámi Pamela Anderson a Mitch Buchanan z Baywatch.
1: No,
0: protože tenhle hit byl legendární, že jo? To je předělávka od Sunblock.
1: Catchback byl tak hubený, jako byl Mitch Buchanan v seriálu.
0: On nebyl hubený, on byl vyrýsovaný.
1: Byl vyrýsovaný dokonce, ale Pamela teda tam, ty bys měla s ní přece jenom něco společného v horní části těla, že jo?
0: A co?
1: No tak můžeme říct, že to jsou ňadra, že jo? Abych to řekl teda samozřejmě kulantně. Tak pokud jste viděli Pamelu Anderson neboli CJ, tak nekecejte, chlapi, že jste nekoukali, jenom prostě ten, na tu vrchní část, jak běžela po pláži, no.
0: Teď si mě úplně jako odrovnal, já CJ. Jsem beze slov. CJ, jasně. Třeba každopádně... Ne, tohle se nedá. Každopádně, přátelé, já jsem vám jenom chtěla říct, že po 9. hodině startujeme s narozeninovou ruletou, kde dneska máme opravdu nádherný zážitek. Mrkněte na web hitradio.cz a my vám vlastně teď budeme téměř každou hodinku rozdávat nějaké dárečky, takže dobře pozorně poslouchejte. Do té doby se má skvělá muzika Avril Lavigne, No Name, Shakira a její Zoo.

0: akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: A pokud jste sobotu chtěli využít k nějakému tomu výletu, udělejte tak raději dopoledne či lehce po obědě, protože to bude jasno až polojasno a večer to už by se mohlo stát, že byste také mohli zmoknout, můžou být přeháňky. Ovšem maxima do příjemna takzvaně až 25 stupňů Celsia.
2: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Dobré dopoledne, ráno jsme zvládli, jdeme na to do polko, potom už jenom od polko pod večer a večer. Díky, že posloucháte Hit Radio, narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás, je tam nezapomenutelný zážitek. Do té doby třeba Luis Capaldi, anebo teď Benazi Bros.
2: Hit Radio Vysočina.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Survive, Luis Capaldi, 8 minutek po 9. hodině, krásné sobotní dopoledne, 6.6. krásné datum, možná se někdo vdáváte, ženíte, tak ať vám ta láska vydrží. A teď mám tady pro vás něco velmi důležitého. Investování se dosud považovalo za mužské téma, ale to už dávno neplatí, jo? Takže dobře pozorně poslouchejte, věděli jste, že až 40% investorů na Portu jsme my ženy? Ano, na největší české investiční platformě tvoří ženy téměř polovinu klientů a vy můžete být mezi nima, protože sportu je investování skutečně bezstarostné.
1: Hit Radio Vysočina.

je to tady, narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás 2 minutky po 16:45, takže 800 937 937 do studia, volejte právě teď.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: proti burlaci, ale teď už narozeninová ruleta. Halo, halo, koho máme na telefonu? Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i vám, děkuji, že jsem se dovolala, takže tady Pavlína z Pardubic.
0: Pavlínko, jak užíváme víkendu? Co máte dneska v plánu?
1: No, teď peču buchtu v troubě a pak půjdu s naším vlkoušem na procházku.
0: No tak to je krásný plán, to si užijete, dneska má být krásně.
1: No,
0: kdo má ve vašem okolí narozeniny měl nebo bude mít?
1: Tak, tady kolem toho bylo strašně moc a nevím, jak můžu jít dlouho dopředu. Teď v neděli bude mít 7. kamarád Honza narozeniny a 30. června má moje maminka narozeniny.
0: Tak nevím, si vyberte, koho?
1: Můžu i mamce teda.
0: No jasně.
1: Jo, když je to 30., tak maminka bude mít 79.
0: Mm-hmm.
1: A chtěla bych asi nechat zahrát jí hlavně.
0: Dobře,
1: a když je teďka v Turecku a neuslyší to asi, ale jestli to jde zpětně přehrát, byla bych moc ráda, no.
0: Tak a jak se maminka jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, tak jdeme na pravidla. Pavlínko, zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 30.6. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na vás bude jeden z těch songů si vybrat a společně ho mamince pošleme Marušce. Každopádně pozor, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme, děkuju moc.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Street Boys, quit playing games with my heart. Chceme nebo jdeme dál?
1: No, je to hezký, mně se to líbí, ale zkusíme jít dál.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Spojení Coldplay a Beyoncé, Hymn for the Weekend. Co teď?
1: No, mně se to všechno líbí, ale zkusíme ještě dosvětit se všeho dobrýho.
0: Dobře.
1: Uvidíme. Děkuju.
0: Tak já roztáčím kolo číslo 3. Král všech králů,
1: jo.
0: Michael
1: ano,
0: Jackson.
1: Ano.
0: You're not alone. Takže máme vybráno.
1: Určitě, určitě, to se jí bude moc líbit.
0: Dobře, Pavlínko. Tak teď pojďme sdělit, cokoliv máte na srdíčku.
1: No, že jí mám moc ráda a že jí přeju a ať je hlavně zdravá, ať se jí všechno daří, všechno splní, prostě ať má radost ze života a že jí to přeju já, moje milované děti a celá naše rodina, Svobodovic, Mašitovic, Pluhařovic. A hlavně,
0: prostě
1: že ji máme moc rádi, ať si to v tom Turecku užije a ve zdraví se vrátí, plná dojmů, zážitků a odpočatá.
0: To je krásný, Pavlínko, vy jste se dojala.
1: Jo, já mám ráda, že jsem se dovolala a můžu takhle někomu popřát a prostě ještě jsem, já už jsem to zkoušela pro syna, už jsem to zkoušela dřív pro dceru prostě a ještě jsem se nedovolala až teďka poprvé a mám rádo, že to takhle můžu popřát.
0: To je krásný, protože my s Filipem se tady taky dojímáme, my milujeme vám dělat radost, akor když prostě to i slyšíme, že vlastně když najednou přijde ten okamžik, kdy té vaší dotyčné osobě máte sdělit cokoliv máte na srdci, tak vlastně člověk dostane takový ten aha moment a dojme sám sebe a my se tady taky s Filipem dojímáme a tady se na sebe usmíváme.
2: Přesně
1: to
2: tak.
1: To je úžasné, já strašně ráda vás poslouchám, takže mám s toho velkou radost. Opravdu moc děkuju.
0: Vy jste zlatíčko, Pavlínko. Tak my tady samozřejmě pro vás ještě něco máme. Díky firmě Na zážitky. Můžete se podívat na web firmanazážitky.cz i naši posluchači, protože dneska tam máme takový krásný zážitek. Via Ferrata v Děčíně s průvodcem. Zdolat největší českou feratu a vystoupat do nebíčka.
1: Wow.
0: No. Můžete si to užít s někým. Je to zážitek, já mám feraty celkově ráda, už jsem jich pár zdolala a je to fakt takový krásný zážitek. Tak je to na vás, komu to dáte, nebo jestli půjdete sama, s maminkou, s kýmkoliv, hlavně si to užijte.
1: Moc krát děkuji, jste úžasný, moc děkuji za všechno, i za zahrání písničky, za všechno, že jsem se dovolala.
0: No
1: děkuju,
0: vy jste zlatíčko naše, každopádně Pavlínko, teď Michael Jackson letí za vámi, vydržte nám na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Mějte krásnou sobotu a ahoj.
1: Mějte se krásně, moc krát.

den. I tohle vám hrajeme. Za 2 minutky, 9:45, aktuální čas, díky, že posloucháte. No a samozřejmě já tady pro vás ještě něco mám. Narozeninová ruleta byla, zážitek jsme rozdali, ale na někoho z vás čekají chytré hodinky značky Garmin. Jsou chytré pro každého, děti, vrcholové sportovce nebo třeba pro potápěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností, nadčasovým designem, to máme rádi. No a dokonce v jejich portfoliu si každý najde to, co potřebuje. Tak přesně tohle dvakrát dneska někomu ještě rozdám. Co a jak udělat? Vy jste měli psát hit, který se vyplatí, který vám dělá dobře, který chcete slyšet z éteru Hitradia, přes náš web hitradio.cz, honem tam klikejte, mrkejte, zabere vám to pár vteřin a pak už jenom vyčkávat, jestli ten váš song zahraju a přečtu váš vzkaz. Vy během toho se dovoláte na 800 937 937 a je to doma.

0: Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
1: Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jeho zápasu ale zatáhne a večer
3: počkej,
2: se může...
3: Počkej. Od jeho co?
2: Jeho západu.
3: Tak, řekni to správně.
2: No to je zapatou. Od jeho západu, přátelé, tak. Se zatáhne a večer se může objevit přeháňka, deštík. Maxima.
4: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré dopoledne, na rozhodinovou ruletu jsme rozdali, ale kamarádi, konec školního roku se blíží, známky jsou téměř uzavřené, prázdniny za dveřmi a je čas přemýšlet taky o odměně, která dětem udělá neskutečnou radost. Právě proto pro vás mám víkendovou soutěž, hit, který se vyplatí, mrkněte na web hitradio.cz, protože ve hře jsou chytré hodinky v hodnotě 7 500 korun. A dneska dvěma z vás,
2: je správně.
3: Že jo, dobře jsem to řekla.
2: Pořádku.
3: Je rozdán a zítra taky, takže honem, hitradio.cz, vyplňte tam, co je potřeba a těším se, protože cítím v kostech,

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

se Bruno Mars. Kdo by neznal tenhle skvělej song, jeden z nejhranějších duetů, tak máme radost, že vám ho můžeme servírovat dál. Seriál Sex ve městě dnes slaví 28. narozeniny, konkrétně od premiéry prvního dílu v roce 1998. Tahle show si kdysi jako první všimla, že na světě existují singles a notně promlouvala do světa módy a ženského lifestylu. Neznám asi nikoho, kdo by neznal a neviděl Sex ve městě, a přitom to vlastně bylo celé o takovém jednoduchém triviálním tématu, ve kterém si jen hlavní hrdinka Carrie nemůže prostě a jednoduše najít chlapa. A 6 sezon o tom s holkama drbe. To je jako realita tady, ne? Co? Toho dnešního světa. Pokud vím, hledá ho s kamarádkami Mirandou, Charlotou, Samantou, možná do dneška, nevím. Mimochodem herečka hlavní role Sarah Jessica Parker si ve smlouvě vymínila, že se při natáčení nebude muset nikdy zcela svléci. A opravdu to po všechny série dodržela. Když Sex ve městě, tak jedině oblečená. Každopádně přejeme happy birthday v roce 1998. Kolik by bylo vlastně? 85? Jo, dobře, už jsem doma. Možná někteří vzpomínáte na ty první díly, anebo vlastně na ty, tuším, že udělali 3 filmy, teď si přesně nejsem jistá. Tak dejte vědět, co vy a Sex ve městě, a já posílám další skvělou muziku. Ed Sheeran anebo Morandi právě teď. No a číslo do studia 777 937 777. Hezké dopoledne.

0: rádio a být vámi, dám si ho co nejvíc nahlas, protože já vám chci dělat radost, že jo, o tom žádná. No a rozhodla jsem se, že ta radost přijde za několik málo okamžiků. Takže vylosuju někoho z vás. Kdo z vás psal přes web hitradio.cz a napsal si song a vzkaz, který má zaznít z éteru Hitradia a také píseň, tak dobře poslouchejte, protože to bude za několik málo okamžiků. A někdo z vás dostane chytré hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Kushner, Daylight. Posloucháte Hit Radio, 3 minutky po 11:30 s vámi Leona až do 13. hodiny. A přátelé, my jdeme někomu z vás dělat radost. A to velikánskou, protože známky jsou uzavřené, prázdniny za dveřmi, tak je přemýšlet čas o odměně pro ty naše dětičky. A my pro někoho z vás máme tady chytré hodinky Garmin v hodnotě 7 500, konkrétně Garmin Bounce 2. Hodnota 7490 korun, ideální chytré hodinky pro rodiče, děti na základce, kteří ještě nechtějí dávat třeba dítěti mobil, ale chtějí s ním stále zůstávat ve spojení. Takže přátelé, kamarádi, vy jste měli psát na náš web a jakmile uslyšíte váš song, který jste si tam napsali, a taky váš vzkaz, tak máte necelých 5-10 minut na to, abyste zavolali ke mně do studia na 800 937 937. Ale registrace je přes web Hitradia, takže kdo ještě nemáte, tak honem honem, protože soutěžit budeme i zítra a taky ještě dneska. No a já teď tady mám Miriam Morávkovou. Pokud ji máte někdo ve svém okolí, znáte ji, tak ať teď zbystří, protože ona chtěla hit Ego Robert Burian Žijeme len raz a napsala: Žijeme len raz, práve tu a práve teraz, slunko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak se nemrač, takže Miriam, pokud slyšíš teď svůj vzkaz a za moment i song, tak volej do studia práve teď.

0: Žijeme len raz, Ego Robert Burian. Song, o který si napsala Miriam Morávková, a my Miri máme i teď na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, ahoj, zdravím jí z rádio.
0: Zdravíme tě, Miri, jaký je to pocit takhle slyšet tvůj vzkaz, tvůj song a vyhrát hodinky značky Garmin?
1: No, skvělý, úžasný, doporučuji všem, nebo přeju všem.
0: Co jsi zrovna dělala, když jsme hráli tvůj song a četli vzkaz?
1: Zrovna se chystáme na hory s dětma, s maminkama, takže jsem to nazvala takové mámy na tahu, že půjdeme za chvilku a chystáme se ven, je tam krásně, sluníčko, takže to vidíte čas.
0: No tak ještě, že jsi poslouchala, protože kdybyste šli, to bys nás měla ve sluchátkách,
1: no,
0: na telefonu, nebo?
1: To bych přesně měla, měla jsem připravené, ano, sluchátka, že budu na horách poslouchat.
0: Každopádně ty dostáváš Garmin Bounce 2, volání, hlasové zprávy, SMSky, sledování polohy v aplikaci, režim škola, který hodinky během vyučování zamkne třeba pro své dětičky, tak já doufám, že máš velkou radost.
1: Mám obrovskou radost, děkuji strašně moc.
0: Ty, já to tak ráda slyším, jde to poznat z tvého hlasu, tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme,
1: jasně,
0: kam tyhle skvělý Garmin Bounce 2 poslat. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, děkuju a všem, ať mají dneska krásný den, mějte se.
0: Děkujeme. No a přátelé, nebojte, ještě dneska někomu z vás rozdám další hodinky, a to tentokrát Garmin Vivo Active 6. To je prostě pecka, co my tady dneska pro vás máme, a zítra taky, takže honem, honem, web hitradio.cz. Tam vyplňte krátký formulář, co chcete zahrát a váš vzkaz. A jakmile to uslyšíte během našeho vysílání od 7 do 13 hodiny, tak pak jenom si zavolat ke mně do studia 800 937 937.

Hity na přání k vaření. Pište si právě teď 777-937-777. Co vám zahrajeme, co dneska baštíte. A hlavně dobře poslouchejte, protože jedny hodinky tady na vás ještě dneska čekají. Jo? Tolik a ještě mnohem více za chviličku.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.
2: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
3: Nejlepší víkend českého éteru je stále s vámi a hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Tak si pište na 777-937-777. Jako to udělal Jirka, chtěl Damiano David, bude. A Hanička si napsala o Black Eyed Peas, tak ty taky budou. No a co bude dál, tak to je na vás, přátelé. A napište mi taky, co dneska vaříte, nebo jestli vás čeká nějaká grilovačka a tak podobně. Protože já nevím jak vy, ale já už mám strašný hlad. Jdeme hrát.
2: Hit Radio Vysočina.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Píšete nám vaše zprávy, vzkazy, co dneska vaříte, baštíte, hity na přání k vaření na 777-937-777. Psát můžete taky na můj Instagram Lea Giongiosi. Jdeme na to. Píše nám tady Jarda. Orionku, zahraj prosím něco hezkého Radušce, které dneska syn odletěl do Skotska a ona smutní, ale stejně by si dala grilované kuře z kaší, které chystám. Ježíš, to je tak hezký, já bych si to dala taky, kdyby byla porce navíc. Pak nám tady píše Jitka, ahoj Leonko, zahraj Michaela Jacksona In The Closed, udělala bys nám velkou radost, dneska budeme grilovat sýry, zeleninu, masíčko, už se to všechno nakládá, pracujeme na zahrádce a posloucháme vaše hit radio, protože ho máme rádi. A ty seš naprosto skvělá, protože máš skvělou energii, kterou umíš rozdávat dál. Pozdravujeme skrz váš éter Míšu, Davida, Lenku a taky Haničku. To je tak hezký. Není nic víc než vaše zprávy, klidně pište dál. No a samozřejmě zahrajeme Michaela Jacksona. Je to hit, který jsme nehráli hodně dlouho. Kdo jste nebyl ještě na tom filmu v kině, zajděte si. Je to doják a je to krásný. Teď už i u nás z Éteru Hit Rádia. Polume doprava a jdeme tančit.

0: chutná sobotní dopoledne z Eteru Hit Rádia. Michael Jackson. Pokračovat budeme dál, za moment. Kateřina Marie Tichá, Jay-Z, PH Elektro, hity, o kterých si píšete. Pište si dál. 777-937-777. Prostě Michael Jackson je a bude legenda. A jeho hity tady stále budou s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: into dust, all that I adored.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chutná sobota z Eteru Hitrádia podle vás. A co bude dál? Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže 800 937 937. Volejte právě teď, to je takové to zlaté číslo ke mně do studia. Já se vás zeptám, jak se dneska máte, jaké máte plány na víkend a hlavně, co dobrého budete dneska vařit. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Dominik.
0: Ahoj Dominiku, co děláš?
1: Jsem na brigádě, hlídám parkoviště na festivalu.
0: Jasně, a jak tě napadlo zavolat takhle do Hitrádia na parkovišti jako hlídač?
1: Protože jsem si to rádio vzal sebou radši, ať Ježiš. Je tady větší zábava.
0: No tak to je skvělý, a co budeš dneska baštit při tom hlídání?
1: Předpřipravil jsem si risotto.
0: Risotto?
1: Mhm.
0: Nemáš porci navíc?
1: Bohužel.
0: Já mám strašný hlad dneska. Mě nedali najít dneska ráno.
1: To je pro mě k obědu i k večeři.
0: Skvělý, tak co ti zahrajeme?
1: Happy Pharrell Williams. Prosím.
0: Dobře, Pharrell Williams. A pro koho to bude?
1: Pro všechny, ať jsou happy.
0: Jak dva grepy se říká, že jo?
1: Ano.
0: A co budeš dělat zítra?
1: Spát třeba do 15:30 odpoledne.
0: Fakt? A nějaké plány další na víkend?
1: No ani ne.
0: Ještě si se mnou chvilku povídej, protože já ten song tady hledám a už ho mám, takže už nemusíme si povídat. Ale klidně něco můžeš kázat našim posluchačům, my budeme jenom rádi.
1: Budu se šprtnout na závěrečky.
0: A co závěrečíš? Kolikátý ročník končíš?
1: Třetí ročník, výuční list.
0: No tak skvělý, držíme ti palce i u nohou, ať ti to klapne a teď ten oblíbený song letí zase za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.

Adele, Rolling in the Deep. Hrajeme hity jenom podle vás a pokračujeme dál. Máme tady spousty hudebních přáníček, chtěli jste Justina Timberlakea, tak bude Can't Stop the Feeling, anebo How Do You Do?

masíčko, tak nějakou tu zeleninku a budeme mít krásné odpoledne. Díky za Roxette. Nemáš zač, samozřejmě zahrajeme, no a taky něco z českého rybníčku. Opět Radeček, Maria Čírová, bloupám se za moment.

0: zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Teď už krásné sobotní odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte něco dobrého. Kdo nás posloucháte od rána, tak víte, že jsme rozdali narozeninovou ruletu, rozdali jsme jedny hodinky, ale ty druhé v hodnotě 7,5 tisíc korun. Ty tady stále mám, čekají na někoho z vás. Hitradio.cz, mrkněte na web, vyplňte song, napište vzkaz a pak už jenom vyčkávejte, jestli uslyšíte to své přáníčko z éteru Hitrádia a dovolat se ke mně do studia 800 937 937 a hodinky jsou doma. Jdeme na to.
2: Hit Radio Vysočina.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Hit Rádio s vámi, Leona. Přátelé, kamarádi, cítím v kostech, že za chviličku budeme rozdávat druhé hodinky. Tak kdo jste se ještě nezaregistroval přes web Hit Rádio CZ, honem, honem, protože budu losovat někoho z vás a do té doby Lady Gaga, Bruno Mars. No a pak už jenom čekejte na mou výzvu.

Hit Radio, minutka po čtvrt na jednu. Hezké sobotní odpoledne, 6.6. Takové kouzelné datum. Každopádně, už za chviličku někdo z vás dostane ty druhé zmiňované hodinky značky Garmin Vivo Active 6. Stylové chytré hodinky pro aktivní teenagery, kteří chtějí být v pohybu, mít přehled a zároveň vypadat prostě cool, stylově a dobře. Takže já vylosuju za moment někoho z vás a jakmile dotyčná osoba uslyší vzkaz a hit, o který si napsala, tak se musí dovolat na 800 900.

0: si, že tém. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné dobré odpoledne. My vám dneska děláme radost takového předčasného Ježíška, bych řekla, nebo spíš čerta a Mikuláše, protože za půl roku to tady bude. Takže kamarádi, je to tady! Další Garmin hodinky, konkrétně Garmin Vivo Active 6. Čekají na někoho z vás stylové chytré hodinky, více než 80 sporných aktivit, Garmin Pay pro placení zápěstím a různý prostě skvělý funkce, co víc si přát. Takže jediné, co jste měli udělat, je jít na web hitradio.cz, napsat nám nějaký vzkaz a song, který chcete, aby zazněl v éteru Hitradia. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a taky ten daný song, tak potom se dovolat ke mně do studia na 800 937 937. Já jsem vylosovala někoho z vás, takže pokud někdo v okolí znáte ženu, dívku, slečnu jménem Ladislava Snášelová, která chce zahrát Vohnouty svaz českých bohémů, tak napsala: dobrou náladu udělá více věcí. Výlet, posezení s přáteli, můj pes a neteřinky. Takže Ladislavo, pokud posloucháš právě teď, tak tvůj song letí za tebou a volej na 800 937 937.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Jeden jediný hit, jeden telefonát, jedna skvělá odměna. Bohnouti svaz českých bohémů. Tak si tak říkám, jestli se nám paní Ladislava Snášelová dovolala, anebo nedovolala. Ale já už vím, že dovolala. Halo, halo.
1: Ano, tady u toho sunu.
0: Ladislavo, zdravím vás. Tak jaký je
1: já
0: to
1: vás
0: pocit?
1: Taky zdravím. Jo, úplně jsem překvapená. Nikdy jsem nic nevyhrála.
0: No a takhle...
1: Úplně perfektně, ještě takhle zprávci, taky překvapení.
0: A rovnou vyhráváte hodinky značky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc korun.
1: Ježišmarja, to je neuvěřitelné.
0: Vivo
1: tomu nemůžu
0: Active
1: 6. Uvěřit.
0: A komu je dáte?
1: Asi dcery určitě.
0: Jo.
1: To udělá radost.
0: Mm-hmm. Právě partnerem naší soutěže je Garmin, značka, která patří mezi světové lídry v oblasti chytrých hodinek a navigací, takže myslím si, že hodinky za 7,5 tisíce, to je prostě wow.
1: Super, to je úplně úžasný.
0: Doporučila byste posluchačům, že se vyplatí rozhodně soutěžit zítra rádiem?
1: Jo, hodně doporučuji. Už jsem dlouhou dobu soutěžila o vaši dovolenou, to jsem teda nevyhrála. Včera teda vyhrál, který jsem zrovna chtěla říct, nepovedlo se, ale dnes
0: tak to vyšlo dneska. Aspoň taková cena útěchy pro vás.
1: Jo, děkuju.
0: No tak to jsme rádi, tak nám Ladislavo vydržte na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Přátelé, a nebojte, my pokračujeme i zítra, takže kdo chcete? Fakt jako jeden hit, jeden telefonát, jedna skvělá odměna, tak na web hitradio.cz napište nám vzkaz, taky co chcete slyšet, zahrát a poslouchejte vysílání se mnou mezi 7 a 13 hodinou zítra. Zase dva z vás dostanou Garmin hodinky a to je prostě skvělý, budou prázdniny, můžete to dát komukoliv, dětem, dáreček, odměnit je za vysvědčení, nebo si je třeba i nechat. Prostě Hitradio rádo dělá radost, tak buďte u toho s námi. www.hitradio.cz
2: Hitradio Vysočina.

Moje jmenovkyně Leony z Eteru Hitrádia dospívala a ta druhá Leona se s vámi pro dnešní den loučí. Zítra v 7 hodin ráno buďte na značkách, protože tak, jak jsme vám dělali radost v podobě narozeninové rulety, taky hitu, který se vyplatí, tak to bude i zítra. A nejenom to, dobrá nálada, pozitivní energie, spousty skvělé muziky a hlavně víkend, volno pro většinu z nás. Užívejte si dne naplno, ode mě ještě Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Imagine Dragons, taky Shakira. No a zítra, ahoj!

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, aktuálně při 13 hodinu nemáme hlášeny žádné komplikace na silnicích. Pokud někam jedete, tak přejeme hezkou a bezpečnou jízdu a kdyby cokoliv, tak informujte i ostatní řidiče. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 000. Začněte také, je to jednoduché.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Zpěvačka Daša na Hit Rádiu Vysočina, krásnou sobotu všem, co nás dneska ladíte. Máme 8 minut po 13. hodině a dnešní datum je tak trochu výjimečné. Máme totiž 6.6.2026. Datum, který si člověk zapamatuje skoro okamžitě. A právě proto si ho pro svůj velký den dneska vybrala spousta snoubenců na Vysočině. No a pokud jste někde na cestách, tak určitě potkáváte ozdobená auta, jako třeba já při cestě do studia. Nejspíš už teda víte proč. Podle Matrik patří dnešek mezi nejžádanější svatební termíny letošního roku, protože někteří věří, že podobná data přinášejí štěstí. No ale pozor, dnešní datum má ještě jednu zajímavost. Když se na něj podíváte trochu jinak, najdete v něm i takzvané ďábelské číslo, 3 šestky. No a letos se navíc tahle kombinace objeví během června hnedka 3x. Nemusíte se ale bát, podle všeho dneska místo pekelných událostí převažují spíš ty romantické. No a s vámi je dneska taky Tomáš Digrin, to je moje maličkost, a samozřejmě nabídnu tipy, kam o víkendu vyrazit, řekneme si, co je nového, kde na Vysočině a spousty dalšího. No až do 18. hodiny budeme hlavně hrát ty největší hity. A to klidně hned teď. No a začínáme se zpěvačkou Taylor Swift, která si drží 12 týdnů první místo v tuzemské hitparádě nejhranějších rádových hitů. Tady je Fate of Ophelia, tak hezký víkend zítra, Rádio Vysočina.

0: co se děje na Vysočině.
1: Počasí se na Vysočině dneska hodně snaží nás vylákat ven a pokud se necháte zlomit, tak já mám tady pro vás pár tipů, kam vyrazit. Dnes si přijďte užít vrchol sportovního týdne v Havlíčkově Brodě. Čeká vás od 14 hodin start 15. ročníku triatlonového závodu Molitanový muž. A nebo si můžete užít Sportfest, kde zahrají například Support Lesbians, 58G a další. No a zítra vás zvu na den chladnokrevní.

Fallout Boy na Hit Radio Vysočina, máme za necelou minutku půl druhé, posloucháte odpolední vysílání s Tomášem Digrinem. Když se ohlédneme za uplynulým týdnem, tak počasí na Vysočině střídalo nálady snad častěji než já. Ponožky, jeden den jsme vytahovali deštníky a teploty se držely kolem 18 stupňů, druhý den už zase vykouklo slunce a člověk měl chuť vyrazit ven jen tak v tričku a v krátkých kalhotech. Samozřejmě je to jen dobře, když prší, protože vody je pořád málo a je potřeba opravdu všude. No a dneska už máme krásné, polojasné počasí. I když odpoledne by se mohlo i trochu zatáhnout, tak srážky určitě nečekejte. Absolutní ideál na nějaký výlet, zahradní akci anebo festival. No a klidně mi řekněte, jak trávíte sobotu právě vy. Napište mi nebo namluvte zprávu o tom, co děláte, lenošíte, někam jedete, anebo dokonce pracujete tak jako já. Číslo na náš WhatsApp je 725 44 38 37. No a já se budu těšit na vaše zprávy. No a k té víkendové pohodě posílám super dvojku, kapelu Krištof a zpěvačku Simu Bartauzovou s Zitovkou, která se na ty cesty právě hodí. Tak pokud někam zrovna jedete, tohle je za volant prostě ideální. Samozřejmě přejeme šťastnou cestu a určitě u toho poslouchejte Hit Radio Vysočina. Tady už je letní pohodovka, Hvězdáři, tak si to moc užijte.

0: Tak tohle byl ve své době velký hit, já si ho pamatuju spíše v té taneční verzi z diskoték. Emon and Don't Want You Back zněl z éteru Hit Rádia Vysočina. Přesně ve 13 hodin 40 minut. Dneska máme sobotu 6. června, venku je krásně a spousta lidí je někde na výletě, na zahradě nebo třeba na té svatbě. A víte, co nejčastěji si nejspíš pamatujeme? Ne místa, ale lidi, se kterými jsme na těch místech byli. A tak přeju, ať dnešní odpoledne trávíte přesně s těmi, vedle kterých je vám dobře, a pokud vedle sebe nikoho takového nemáte, tak třeba teď je čas někomu takovému třeba zavolat nebo napsat. Na Hit Rádiu Vysočina za chvilku pokračujeme v našem playlistu, ukáže se Miles Smith s hitem Stargazing, nebo taky dáme tuhle rytmickou devadesátku. Labuš, Be My Lover a pořád skvělý hit z roku 1995. Tak si to nenechte ujít. Hit Radio.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková

Tak určitě jste si broukali tuhle píseň jako já tady ve studiu. JP Cooper, Astrid S, Sing With Me, 7 minutek před 14 hodinou. Odpoledne na Vysočině se určitě vydaří, co se počasí týče. A já jsem se vás před chvilkou ptal, co děláte dneska, uposlechujete rádia Vysočina. Petr Střebíče mi píše, že právě sedí v autě cestou na rodinnou oslavu a my mu u toho děláme společnost. No a Jana z Jihlavy prý dopíjí po obědní kávu a už pomaly přemýšlí, kam s dětmi vyrazí odpoledne na procházku. Tak Jani, můžu doporučit určitě výstavku na Paloučku v ulici Leuše Janáčka, našeho kolegy Milana Řesnička a jeho party, která je nově osazena postavičkami z animáku. To by se dětem určitě mohlo líbit. Díky za vaše krásné odpovědi. No a my posíláme do celé Vysočiny další hity. Bude Ella Henderson a Rudimental, anebo právě teď vám posíláme Linkin Park. Tak fajn odpoledne přejít do celé Vysočiny.

0: Velmi energická záležitost na Hit Radio Vysočina, Ella Hendersona, Rudimental, těsně před 14 hodinou, za chvilku zprávy, ale ještě předtím rychlý pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ani v tuto chvíli nejsou hlášeny žádné problémy na silnicích, pokud při své cestě potkáte nějaké komplikace, tak informujte i ostatní řidiče. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38.
1: Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

sobotní odpoledne z Rádia Vysočina před Tomáš Digrin, který je dneska s váma až do 18. hodiny. No a možná ještě teďka přemýšlíte a nudíte se třeba u mobilu doma, říkáte si prostě nevíte kam vyrazit, tak mám pro vás jeden zajímavý tip, který totálně zabije nudu u obrazovky mobilu. Na Jihlavsku totiž vznikl projekt, který se spojuje turistiku, dobrodružství a luštění šifer. Nejde přitom o klasickou procházku, během cesty se stáváte součástí příběhu a objevujete místa, kterých byste si možná normálně ani nevšimli. Vyzkoušet můžete hry v Telči, Třešti nebo v Hodicích a třeba v Třešti vás příběh zavede do světa legendárního pana Taua. No, tak pokud hledáte inspiraci na sobotní nebo nedělní výlet s rodinou, tak třeba zvolíte variantu venkovních her. No a my si za chvilku budeme hrát i na Hit Radio Vysočina, ale tak trochu jinak. Dáme si další muziku. Anglická skupina One Republic zahraje a zaspívá o tom, že by se měl někdy člověk úplně zastavit a přehodnotit svoje priority, než se vydá na cestu dál. Tady už je jejich Stop & Stare, tak hezké odpoledne.

0: Radio Vysočina, Baby Goodbye, nevím jak to máte vy, ale mě tahle věc strašně baví, není to žádná divočina, ale má v sobě takovou tu zvláštní letní pohodu s tím 90-kovým nádechem. Přesně takový ten pocit, kdy sedíte v autě, máte otevřené okénko, nikam nespěcháte a prostě si užíváte cestu. Na Hit Radio Vysočina vládne víkendová pohoda, doufám, že si tu pohodu prožíváte pěkně s náma, my si to samozřejmě potrhneme za chvilku dalšími hity, které pro vás máme. Čeká vás měsíce velkých hitů, kapela Jelen, Pitbull a Jennifer Lopez, anebo taky Leanne Rimes z filmu Divoké kočky. Tak to je super výběr přímo do vašich uší, tak zůstaňte s námi.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš peká

Pokud byste měli dneska večer chod na nějaký filmový trhák, tak doporučuji Divoký kočky a tohle byla Lian Rimes přímo z tohoto bijáku. Těsně před půl druhou na Hit Rádiu Vysočina. No a pokud příští týden vyrážíte autem do práce, na schůzky nebo jen tak po Vysočině, tak zbystřete, protože od pondělí pro vás na Hit Rádiu Vysočina chystáme novou dopravní soutěž, ve které můžete získat plnou nádrž zdarma. Stačí nám od pondělí během dne poslat hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 s informací o tom, že jste třeba narazili na kolonu, omezení nebo třeba nějakou komplikaci či nehodu na silnicích. Prostě dávejte vědět ostatním řidičům, co se děje na silnicích a každý pracovní den my pak vybereme jednoho z vás a naplníme mu nádrž do jeho auťáku. Soutěž startuje už v pondělí 8. června a poběží celé 3 týdny. Takže ještě jednou opaku, uložte si číslo 725 40 48 37 a pomáhejte s dopravními informacemi na Vysočině společně s Hit Rádiem Vysočina. No a samozřejmě za volant, tak tomu, aby se vám dobře řídilo a jezdilo bez stresu, patří skvělé hity a jeden z nich právě teď, 21 Pilots, tak hezké odpoledne s Hit Rádiem Vysočina.

0: Sebel, Taste the Feeling na Hit Rádiu Vysočina. No a jestli už vyhlížíte ty monstrózní letní festivaly, tak jedna super zpráva pro vás. Už za pár týdnů, přesně 2.7. v 16 hodin odstartuje v Jihlavě Vysočina Fest, na kterém se letos představí řada známých českých interpretů, například Divoky, Bilčinasky, Lucie, Anaka a moře dalších. A jestli byste chtěli vyrazit úplně zdarma, poslouchejte od příštího týdne Snídaní šampionů na Hit Rádiu Vysočina. Právě tam budeme v rychlé pětce rozdávat vstupenky na jeden z největších hudebních svátků na Vysočině. Takže jestli máte Vysočina Fest v plánu, tak určitě příští týden vstávejte se Snídaní šampionů. No a možná budete na festivalu díky Hit Rádiu Vysočina úplně zdarma. No a my se za chvilku budeme hrát takovou malou ochutnávku toho, co na Vysočina Festu určitě uslyšíte. Bude kapela Miraj.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: nejlepší nálad. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?

Enrique Iglesias na Hit Rádiu Vysočina, Can You Hear Me, 13. hodina 52. minuta. No a za malou chvíli se podíváme na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích Vysočiny. Přidáme také předpověď počasí, abyste věděli, jak bude během dnešního odpoledne. Takže komplet takový informační servis i se zprávami s Padanem Hýlem už ve 14 hodin na Hit Rádiu Vysočina. Ale do té doby stihneme ještě hit Runaway Train a nebo zpěvačku Lady Gaga a její obrovský hit Abracadabra. Takže tady máte

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Máme hlášenou nehodu v obci Košetice u Pelhřimova, kde směrem na Křelovice havarovaly dvě osobní auta a jeden jízdní pruh je neprůjezdný. Tak kamkoliv jedete, tak hlavně opatrně a kdyby cokoliv. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Rádia.cz Hit Radio Vysočina.
2: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kyberšmejdi podvody okrádají už nejenom jedince, ale i obce. Své o tom ví v Majetíně na Olomoucku. Radnice kvůli podvodům přišla asi o 4 miliony korun. Pachatelé se vydávali za policisty a bankéře. Část peněz se pak naštěstí díky zákroku policie podařilo zachránit. Předseda sněmovny Tomio Okamura a ex-prezident Václav Klaus se na konci června v Německu zúčastní konference pořádané stranou Alternativa pro Německo. Před tou přitom varovali jak německé, tak české bezpečnostní služby. Kyjev opět udeřil na ropné sklady a další cíle v Rusku. Drony zasáhly i město Kronštát u Petrohradu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského stroje udeřily na tamní základnu. V Petrohradu se mohl stát terčem útoku výzkumný ústav, který se zabývá vývojem podvodních zbraní. Čeští fanoušci cestu na fotbalový šampionát v Severní Americe podnikají ve větších skupinách, než je obvyklé. Místo jednotných letů si někteří sestavili složitější plány cest mezi dějišti zápasů. Podle Daniely Chovancové z portálu Kiwi.com je počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City v období mistrovství pětkrát vyšší, než ve stejném období loni.
3: Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden. Střední délka cesty se pohybuje od 2 do 5 dnů.
2: Podle prodejců jde o jeden z nejsilnějších cestovatelských impulzů spojených se sportovní akcí za poslední roky.
4: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a i hned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
0: Počasí na Vysočině dneska odpoledne beze srážek, ale počítejte s tím, že by se během odpoledne měla obloha zatáhnout a teploty by měly zůstat mezi 22 až 24 stupni Celsia.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Nadále s vámi Tomáš, přeji krásné odpoledne celé Vysočiny a posílám další dávku hitů a začínáme se zpěvačkou Pink.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

mám i dneska pro fanoušky FC Vysočina Jihlava. Klub si totiž i v příští sezóně zahraje druhou nejvyšší soutěž a může si vlastně pořádně odechnout. Licenční komise totiž rozhodla, že České Budějovice a Chrudim nesplnili podmínky pro účast soutěži, takže Jihlava mezi profesionálními kluby zůstává. Pro fanoušky myslím, že je to skvělá zpráva, protože klub se může teďka soustředit hlavně na fotbal a přípravu na novou sezónu. Tak gratulace jihlavským fotbalistům a teď už zpátky k našim hitům na Hit Radio Vysočina. Posílám proto pohodové odpoledne Ria Daltna, tak si ho užijte.

Hit Rádio Vysočina, 4:02. No a víte, co mi na full hudbě vlastně fascinuje nejvíc, že vlastně ve vás nechá stopu, a to takovou, že pokaždé, když je pak opakovaně třeba slyšíte nějakou písničku, tak si vzpomenete, kde jste třeba zrovna byli, s kým jste byli, kolik bylo hodin a tak dále. Tak schválně, neskrývá se u někoho z vás třeba nějaká vzpomínka v hitech, které budeme hrát dál, a že je to pestrý výběr. Bude Miley Cyrus a taky doplní Tommy Cash, a tak jestli jste právě neměli čas na Express Macchiato, tak je ten čas právě teď, nebo spíš za chvilku, a doplní je i Snow Patrol. A jejich balada Chasing Cars, tak určitě zůstaňte s námi u poslechu Hit Rádia Vysočina.

Tak já doufám, že jste si užili pořádnou dávku hitů, které jste mohli slyšet před půl čtvrtou na Hitrádiu Vysočina. Tohle konkrétně jsou skvělí Snow Patrol a jejich 20 let stará balada Chasing Cars. No a jestli máte rádi vlaky, tak by vám neměla uniknout jedna výjimečná jízda. Přes Třebíčsko a Jihlavsko dnes totiž projede legendární motorová lokomotiva přezdívaná Bardotka. Tahle železniční legenda je stará neuvěřitelných 62 let a mezi fanoušky vlaků patří doslova k ikonám. No a proč se vlastně téhle mašině říká Bardotka? Některým železničářům prý připomíná tvary slavné francouzské herečky Brigitte Bardotové, nebo připomínala tvary slavné francouzské herečky Brigitte Bardotové. Speciální vlak totiž zastaví také v náměšti nad Oslavou, Studenci a nebo v Okříškách. No a přesný odjezd je z Jihlavy z hlavního nádraží 18.39 a z Třebíče v 19.24. Takže ještě, jestli nemáte pořádně čas kam vyrazit nebo hledáte zajímavý program, tak tohle bude hodně zajímavý výlet. No a pak to třeba můžete spojit i s večerním programem. No a já hnedka navážu další muzikou a taky zpěvačkou Rosie a Bruno Mars a společným songem APT. Tak si to užijte. APT.

0: Holandský DJ Tiesto, jeho business na Hit Radio Vysočina, pěkně nám to tady rozpumpoval v 15 hodin 42 minut. Dneska 6. června máme i den brýlí a já jako uživatel, který je nosí prakticky každý den, musím říct, že bez nich by můj život si moc neumím představit a vlastně bych nic neviděl. Ať už řídím, pracuji nebo vysílám, bez brýlí by to zkrátka nebylo ono. Možná vás překvapí, že první brýle vznikly už na konci 13. století v Itálii. Tehdy ještě teda nevypadaly jako ani zdaleka, tak jak je známe dnes. No a k tomu ty sluneční, které využíváme hlavně v těch letních měsících, vznikaly až na začátku 20. století. Každopádně tedy všem brýlonkům dneska přeju krásný den brýlí a k tomu prosílám za chvilku, za moment další skvělé hity na Hit Radio Vysočina.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Vysočina v 15 hodin 53 minut, zpěvačka Minelli a hit Ram Pam Pam, hezké sobotní odpoledne přeje Tomáš. No a už za pár dní odstartuje 23. mistrovství světa ve fotbale, které letos hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Na šampionátu totiž letos nebude chybět ani reprezentace České republiky. Na mistrovství totiž zavítá po 20 letech. Češi vstoupí do turnaje v noci z 11. na 12. června zápasem proti Jižní Koreji. No a letošní mistrovství přinese jednu velkou novinku. Vůbec poprvé v historii světových šampionátů ve fotbale bude finále doprovázet halftime show po vzoru Super Bowl. Na finále 19. července vystoupí světové hvězdy jako Madonna, Shakira nebo BTS. Tak uvidíme, jestli budeme kromě hudební show fandit ve finále i nějakému velkému fotbalovému překvapení. A což bychom si asi i hodně přáli. No a jestli někteří z vás na šampionát z Vysočiny vyrážíte, tak přejeme skvělý fotbalový zážitek a já věřím, že tohle bude opravdu stát za to. No a do 16. hodiny ještě stíháme Michala Schulte a nebo Evu Farnou, která příští týden odhraje 3 koncerty na Edenu. Tak si připomeneme její Měl jsi mě vůbec rád. Tak užívejte sobotní odpoledne.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině, momentálně máme provoz klidný a plynulý, nemáme hlášenou žádnou nehodu či komplikaci na silnicích, tak nadále jezděte opatrně. Samozřejmě pokud byste narazili na nějaké problémy při vaší cestě, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Medard bude letos nejspíš bez deště. Po proměnlivém týdnu zavládlo s víkendem v Česku slunečné počasí. Pršet má jen na malém území republiky v noci na neděli. Teplé a slunečné počasí přetrvá i na pondělního Medarda, který by tak měl být tentokrát bez deště. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska, informuje o tom Česká televize. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda České republiky. Novinářům to dnes zopakoval ministr obrany Jaromír Zuna. Dodal, že rozhodnutí vlády bude respektovat. Motocyklista Filip Saláč byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2, stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci jen o 24 tisícin sekundy.
2: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Sobotní odpoledne nadále přináší příjemné počasí, obloha se nám již pomaly zatahuje, ale srážky na srážky to vůbec nevypadá. Maxima 21 až 24 stupňů Celsia. Večer a v noci se na neděli se může přechodně zatáhnout a někde i sprchnout. Maximální teploty pak klesnou na 13 až 9 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Zprávy jsou za námi a já vám teď pro tu sobotní pohodičku posílám další hity a začínáme s Coldplay a Chainsmokers.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: No a blíží se den otců, který je 21. června a já přesně vím, že každý táta má doma jedno své speciální místo. Nějaký dílnu, další garáž, jiný třeba táta zase křeslo u televize. Ale musím říct, že pro spoustu tatínků je to místo, kde mají konečně na pár minut klid od celého světa. No a právě proto jsme si letos na Hit Radio Vysočina připravili dárek, který je možná trochu netradiční, ale za to pořádně praktický a totálně sedne každému otci. Hrajeme totiž o moderní smart sprchovací klouzet. Kdo byste náhodou nevěděl, je to chytrý záchod v hodnotě 10 000 korun. No a teď pozor, na našem Facebooku a Instagramu najdete video, ve kterém výhru představujeme. Když ho pozorně zhlédnete, najdete v něm odpověď na soutěžní otázku, tu pak stačí zadat do formuláře na webu Hit Radia Vysočina a jste ve hře. No já myslím, že naši tatínci si zaslouží dárek, který zajistí to správné pohodlí.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: Show Mendes na Hitrádiu Vysočina je krátce po čtvrt na pět a zajímalo by mě, jestli dneska jste stihli všechno, co jste si na sobotu naplánovali. Protože já mám pocit, že soboty mají pro mě poslední dobou vždycky takový rychlej spát. Člověk se ráno probudí, z 10 plány a najednou je odpoledne pryč. Každopádně já doufám, že se vám daří stíhat všechno, co máte v plánu a taky doufám, že nás u toho posloucháte, protože za chvilku pro vás mám pořádnou nálož dalších hitů. Bude skupina Hodiny, Martin Garrix a nebo taky novinka, kterou hrajeme v éteru Hit Rádia Vysočina. Zpěvák Joe, tak si na to určitě počkejte.
1: Hit Rádio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Zrajeme na vlnách Hit Rádia Vysočina, zpěvák Joe přesně v půl páté. Krásnou sobotu 6. června do celé Vysočiny přeje Tomáš. No a teďka tady mám jednu praktickou novinku z Jihlavy. Pokud vás někde při procházce centrem přepadla takzvaná naléhavá situace, máme dobrou zprávu. Od 15. června se veřejnosti otevřou nové toalety v Palacké ulici za bývalou snahou. Otevřené budou každý den od 8 ráno do 8 večer a během kulturních akcí nebo společenských akcí ještě o půl hodiny déle. No a potěší i cena. Za použití zaplatíte 10 korun a to buď mincemi nebo pohodlně kartou. Možná tohle není zpráva, která by měla měnit svět, ale přiznejme si, když je potřeba, tak je prostě potřeba někde potřebu vykonat. Tak od půlky června můžete i v centru Jihlavy. No a my navážeme teď pěkně pozvolna. Dáme si hit, který už více než 30 let patří mezi nesmrtelné rádiové klasiky a muziku, kterou poznáte během několika vteřin a dodnes zní stejně svěže jako v době svého vzniku. Tady už je kapela Phonon Blondes a jejich WhatsApp.

Gustavo Lima s jeho baladou Boa nás dostal pěkně do rytmu na Hit Radio Vysočina v 16 hodin 41 minut. No a když teďka koukám do kalendáře, tak dneska svůj svátek slaví Norbert. A já, jelikož ani jednoho neznám a nemám ve svém okolí, tak jsem se pro zajímavost podíval, kolik mužů se s tímto jménem nachází u nás na Vysočině a je jich 34. Takže i tak si myslím, že by nás teď nějaký Norbert mohl poslouchat, tak přejem všechno nejlepší a i vám všem, co dneska něco slavíte, posíláme za moment další dávku hitů. Bude oblíbený zpěvák Ed Sheeran a taky nás navštíví kapela Slza. Tak užívejte sobotní odpoledne ve společnosti Hit Rádia Vysočina.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: When I was 6 years old,

Rádio Vysočina, za pár minut máme 17. hodinu a jestli se třeba právě teď dostali chuť na nějaké devadesátky, tak já vám tu chuť zaženu, protože jak slyšíte už pode mnou, tak si jednu takovou dáme. Přesně na konci 90. let vznikl tenhle hit německé skupiny Liquido a pokud vám třeba tohle nestačí a máte rádi hity 90. let, tak leďte naše Hit Radio 90 v dabu anebo online na radia.cz. Teď už kapela Liquido a jejich Narkotik.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, taky před 17 hodinu máme nadále provoz na silnicích plynulý a klidný jen tak dál. A kdybyste náhodou chtěli sdělit nějakou informaci ostatním řidičům, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kyberšmejdi podvody okrádají už nejenom jedince, ale i obce. Své o tom ví v Majetíně na Olomoucku. Radnice kvůli podvodům přišla asi o 4 miliony korun. Pachatelé se vydávali za policisty a bankéře. Část peněz se naštěstí díky zákroku policie podařilo zachránit. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 nových vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Aktuálně má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce příslušníků záloh. Podle ministra Zuny se armáda přizpůsobuje tempu náborů.
3: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
2: I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Kyjev opět udeřil na ropné sklady a další cíle v Rusku. Drony zasáhly i město Kronštát u Petrohradu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského stroje udeřily na tamní základnu. V Petrohradu se mohl stát terčem útoku výzkumný ústav, který se zabývá vývojem podvodních zbraní. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru doma v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie, Australanku Jessiku Foxovou, která po loňské operaci ledviny zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku zlatý double.
4: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
0: Večer by se měl zatáhnout a v noci by se mohla objevit i nějaká přeháňka. Noční teploty by pak neměly klesnout pod 8 stupňů Celsia. V neděli pak očekávejte jasno až polojasno, místy se může objevit oblačnost a následně i nějaká přeháňka. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Krásné sobotní odpoledne 6. června stále přeje Tomáš Digdy z Hit Radio Vysočina a se mnou už je připravený Miles Smith. Tak hezký poslech.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Mají pořád smysl. A pokud se vám doma válí nějaké staré kolo, tak příště může třeba někomu v Africe udělat radost. No a za chvilku posíláme další hity pro dobrou náladu. Teď už tady je jedna taneční věc od zpěvačky Sonic a její Sky, tak si to užijte.

poslední věc Selhání dozněla na Hitrádiu Vysočina v 17 hodin 18 minut. A když už je řeč o těch selháních, tak doufám, že vám dneska selhává maximálně vůle odolat něčemu dobrému. Třeba poctivé porci grilovaného masa, voňavé klobásce, vychlazenému nápoji, zmrzlině nebo takovým těch prasárničkách na rodinných oslavách a tak dále. Přiznejme si, sobota je přesně od toho, aby si občas člověk jakoby měl radost a na nějaké počítání kalorií na chvíli třeba zapomněl. Tak si užívejte pohodové odpoledne i s našimi superhity, kterými za chvilky budou. Třeba Robin Schulz a samozřejmě ještě další hity vás čekají v éteru Hitrádia Vysočina. Tak zůstaň.

Warrena, je obrovský hit na Hitrádiu Vysočina Ordinary 6.6. roku 2026, pěkně v půl šestý. No, víc šestek už tam asi neudělám. Teda přeci jenom bych tady jednu topku roku 2026 ještě měl, a to úplně čerstvou. Vesnicí kraje Vysočina se stala osová bytýška na Žďársku. Ocenění získala za péči o veřejný prostor, bohatý spolkový život a také za to, jak dokáže skloubit tradice s moderním rozvojem. V obci s necelou tisícovkou obyvatel najdete školu, zdravotní středisko, knihovnu, sportoviště i aktivní spolky, které se podílejí na životě celé obce. A právě to hodnotitelskou komisi zaujalo nejvíc. Takže gratulace do osové bytíšky letí a je to zároveň hezká připomínka toho, že i menší obce na Vysočině dokážou být skvělým místem pro život. A kdo ví, třeba právě vaše obec bude příští vesnicí roku. No a všem obyvatelům osové bytíšky teď ode mě letí jedna letní vypalovačka. Tady už je Luis Fonsi a taky zpěvačka De-

0: Black Beer na Hit Radio Vysočina v 17:39 do celé Vysočiny přeje pěknou sobotu Tomáš. No odpoledne se nám pomale chýlí ke svému konci a jestli ještě pořád přemýšlíte kam na Vysočině vyrazit třeba zítra a jste fanoušky motokrosového sportu, tak se koná mistrovství České republiky v motokrosovém areálu v Pacově. A tam třeba můžete vidět závod v kategoriích MX1, MX2 a nebo veterány. No a mnoho dalších akcí se taky koná na Vysočině a koukněte na naše stránky, tam si určitě vyberete. No a za chvilku pro vás budu mít další hity, třeba tuhle novinku od Shakiry. Ano, bude její Zoo, anebo můžu slibit i kapelu Divoký Bill a bude jich Čmelák. Tak hezký zbytek sobotního odpoledne.
1: Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Say low.

Jennifer Lopez a Cupid Bow dotancovali společně Hit on the Floor na Hit Radio Vysočina v 17:50. A my jsme taky společně dotancovali k tomu úspěšnému závěru té sobotní šichty. Tak jsem rád, že jste u toho byli se mnou a budu se těšit zase příště a tentokrát mimořádně v neděli 14. června. A můžu prozradit, že tu budu mít i pomocnici. Tímto zdravím naší zprávařku Zuzku a těším se na příští neděli. Vám, našim posluchačům, přeji krásný víkend, pořádně si ho užijte, loučí se Tomáš Digrin a posílám Bencona Boona. Tak ahoj!

0: Jako, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Hit Rádio Vysočina.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Hit Radio.
1: When I was

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Aj.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Hit Radio Vysočina.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupeny jsou na www.vesuv.cz. Hit Radio.